0: Rádio 90. Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
1: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Drama už takhle po ránu, a to ještě zdaleka nebylo 7. Skupina Erasure právě teď za námi, no a před námi aktuální doprava.
1: Dvě nehody teď komplikují provoz na tahu mezi Fulnekem a Opavou. V obci Vrchy bourala dvě osobní auta. Dejte pozor, a v Brance u Opavy jsou v sobě taky dvě osobní auta. Zasahují tam záchranáři. A v Praze v tunelu Mrázovka ve směru na Strahov bouralo nákladní auto s osobním. Připravte se na komplikace.
2: Maxi, ta nová terasa je skvělá.
3: Vínečko, pohoda.
2: A slimáci jsou taky fuč.
3: Zastavte se v Baumaxu. Do konce května terasové prkno premium v odstínu týk nebo káva za 269.
2: A přírodní přípravek proti slimákům Presto za 159 korun.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Zbalte si kufry a těšte se. Air Canada se vrací s přímou linkou z Prahy do Toronta. Leďte bez mezipřistání a zažijte atmosféru města, nebo pokračujte do více než 90 destinací v Severní Americe. Řekněte bonjour Montrealu, užijte si slunce v Miami, zábavu v Las Vegas, nebo krásy dalších 85 míst. Špičkový servis a skvělá dobrodružství čekají. Rezervujte na aircanada.com nebo u své cestovní kanceláře. Nice Travels.
5: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
6: První probuzení na moři?
7: První selfie s delfínem.
8: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
9: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
10: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
11: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximální odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
10: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru.
11: DuraDecor a maximální odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
10: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hormann.cz.

0: Základní střešní taška Beton Press Natura Exclusive za skvělých 39 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na Dek.cz.
1: Rodina Auto Jeremiášova má nového člena. Přivítejte s námi světovou jedničku v elektromobilitě. BYD v novém showroomu u Galerie Butovice. Najdete nás přímo u hlavního vchodu do centra. Budoucnost mobility máte na dosah ruky. Vaše Auto Jeremiášova. Nyní i v Butovicích. www.autojeremiasova.cz.
2: Přijďte ve středu 6. května před Galerii Butovice a otestujte modely vozů BYD na vlastní kůži.
3: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
4: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Dneska už se obloha mnohem více zatáhne a už má konečně i pršet, více tedy na západě. Zatímco na Moravě tam ještě zpočátku bude polojasno. No a teploty 24 až 28 stupňů.
1: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: A příští stanice Pražského povstání, což si tedy připomínáme právě dneska 5. května, významný den, tak jenom aby to náhodou nezapadlo. Za chvilku 7. hodina a další nálož 90ek hned takhle po ránu. Třeba Depešáci, Personal Jesus.
1: Michal Klein. Hit Radio 90.

0: Osmdesátková klasika v devadesátkovém kabátě. Tahle verze ta byla od skupiny W, With or Without You. A to je celkem zajímavý, že U2 neměli ani koutkem duše rádi své písničky v tanečních remixech. Vždycky si hlídali, komu dají souhlas a komu ne. No a tady k tomu se vlastně ani nikdy nepřihlásili. Prý to byla práce jejich manažerů. Oni sami by svůj podpis k tomu rozhodně tedy nedali. Máme venku další díl naší vypalovačky, za chvilku si povíme víc a navrch přidávám taky jedny palp na Hit Radio 90.
1: Největší devadesátkové hvězdy a jejich příběhy na jednom místě. To je Facebook a Instagram Hit Rádia 90. Sledujte, lajkujte, komentujte a vyhrávejte. Hit Rádio 90.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: Pro všechna ranní ptáčata máme novinku. Odborná centra Bauhaus mají nově každou sobotu otevřeno už od 7 hodiny raní. Stihnete víc na stavbě i na zahradě. Začněte sobotu v Bauhausu.
6: Bauhaus, když se to má podařit.
7: Máš už plány na jaro? Velká grilovačka nebo rodinná oslava? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vychutnej si příjemné chvíle s nejbližšími. Když jaro schutí, tak Allegro.
8: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
11: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.
12: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Tuhle fotbalovou hymnu zpívá Ricky Martin na svých koncertech až úplně na konci. No a protože až bude v Praze na konci června, tak už vlastně bude rozjeté fotbalové mistrovství světa, tak si pravděpodobně jeho La Copa de la Vida bude zpívat plná O2 Arena, tedy podle výkonu českých kopaček, pochopitelně. Jinak venku máme další díl naší vypalovačky, tedy podcastu o fenoménech z 90. let a taky o sebevraždě Kurta Cobaina, což je velmi temná stránka z 90. A právě tomu jsme věnovali poslední díl, který už je na všech podcastových platformách a nebo třeba i na našem webu hitradio90.cz. Tak vyzkoušejte.

0: Vypadá to, že navzdory kritikám se Jacksonovi v kinech prostě vede skvěle. No a ještě líp si vede na streamovacích kanálech, kde je právě teď aktuálně dokonce poslouchanější než Taylor Swift anebo korejský pop. I 17 let po smrti krále popu jeho kult stále žije. A to je dobře. Bryan Adams už bude brzy v Brně, jo, blíží se to blíží. A za chvilku i na Hitrádiu 90, dokonce společně s Mel C.
1: Pojďte s námi vstoupit do zóny lásky. Ty nejkrásnější ploužáky 90. let. Každý den od 10 do půlnoci. Na Hitrádiu 90.
2: Tak co, našla jsi něco?
3: Jo, tady jsou a tady taky. A tady další!
2: No jo, tady jich jako po dešti!
4: Na Brumovce pro vás máme spoustu nových metrů čtverečních. Pro vaše kanceláře, bydlení i obchody. Vše na jednom místě.
5: Najděte svůj prostor na

0: doma stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nové EQS, které bude exkluzivně vystaveno pouze ve dnech od 12. do 14. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
3: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: 63 let by za pár dnů oslavil George Michael a docela by mě zajímalo, jak by dneska vypadal právě on. No, Hit Radio 90 s vámi i teď chvilku před 8 ráno, a to taky na silnicích a dálnicích.
1: Nehoda komplikuje provoz na tahu mezi Fulnekem a Opavou. V obci Vrchy bourala dvě osobní auta, dejte pozor. Na tahu od Benešova na Tábor u Votic taky bourala dvě auta. A na dálnici D8 na 29. kilometru směrem na Prahu je odstavené porouchané vozidlo, tak i tady opatrně.
2: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
3: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví@liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
4: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
5: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
6: Zase lítáš v oblacích?
7: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
8: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
9: Tak honem, ať vám neuletí!
10: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
11: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
12: Více o akci na
13: firmanazážitky.cz.
14: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Ptáte se, jak se stát miliardářem? Stačí kapka. Kapka štěstí a tiket Eurojackpotu. Tak si nezapomeňte vsadit. V úterý hrajeme o více než 1,5 miliardy. Eurojackpot na věky za vodou.
18: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
19: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
18: A tak to bude drahé.
19: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru.

0: Didaktický test z českého jazyka a literatury. Státní maturita z češtiny je povinná pro všechny. Druhý předmět si žáci vybírají mezi matematikou a cizím jazykem. Elektronická evidence tržeb se zřejmě od ledna 2027 vrátí. Návrh na její znovu zavedení schválila vláda. Návrh teď projedná parlament. Hasičům se včera večer podařilo lokalizovat požár v části Národního parku České Švýcarsko. Znamená to, že se oheň už nešíří a šířit nebude. Plochu požářiště se podařilo snížit na 20 hektarů. Německé dráhy Deutsche Bahn od května zakázaly konzumaci alkoholu na berlínských nádražích Zoo a Ostbahnhof. Od tohoto kroku si slibují zlepšení čistoty a zvýšení pocitu bezpečí pro cestující. A hokejistou sezóny byl vyhlášen útočník Roman Červenka z Pardubic. Na trůn pro nejlepšího hráče domácí nejvyšší soutěže se vrátil po 10 letech.
1: Oblačno až zataženo, přehánky a déšť hlavně na západě. Naopak na Moravě tam budete mít chvilku i polojasno. Má docela i foukat, tak se na to připravte, upozorňuju. A teploty 24 až 28 stupňů.
2: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: Aktuální díl naší vypalovačky je o sebevraždě Kurta Cobaina, to už víte. No a hnedka ten další díl, tím zase potěšíme všechny milovníky 90kových diskoték a hlavně hudebního stylu Eurodance. Takže takový malý předkrm právě teď a tady, Snap a jejich The Power a zároveň dobré ráno.
2: Michal Klein, Hit Radio 90.

0: Jedna z devadesátkových bondovek od Tiny Turner pro zlaté oko GoldenEye. Jinak nová bondovka ta nebude venku dříve než za 2 roky. S natáčením s tím se počítá až nejdříve za rok. A pozor, nejnovějším jménem, kdo by teoreticky mohl naspívat titulní song, je zpěvačka Lana Del Rey. A to zní hodně zajímavě. Která se tak připojila ke jménům jako Dua Lipa, Olivia Dean a nebo třeba Oasis. A právě bratři Gallagherové si o to dokonce sami řekli, že by to rádi vyzkoušeli. Tak uvidíme. A taky uslyšíme. No a R.E.M. si k tomu dáme už za pár okamžiků tady na Hit Radio 90.
1: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
6: Dan Landa,
5: Mirá,
6: Rybičky,
5: Migové.
6: Jdeme na Hrady.
5: 8 hradů,
6: 8 víkendů.
5: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
6: Dan Landa,
5: Harley,
6: Tomáš Klus,
5: Xindl X.
6: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
5: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
6: www.hrady.cz.
7: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
8: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
9: 90. Nejlepší

0: Určitě zůstaňte s 90. Stay! Už brzy pro vás tady budeme mít lístky na jednu velkou legendu, která se za pár dnů ukáže tady v Praze na koncertě v O2 Aréně. A my vás tam dostaneme zadarmo. Jinak zadarmo je taky hitparáda Eurochart Hot 100, v 90. nejprodávanější singly v Evropě. No a zítra večer se společně mrkneme na největší hity na začátku května ve 93. roce. A jenom tak lehce naťuknu, naznačím Two Unlimited, Dr. Alban nebo Captain Hollywood Project. A víc už ani ně. Takže zítra večer od 7, kdybyste se chtěli vrátit časem o celkem 33 let zpátky, tak u nás na Hit Radio 90.
1: Hitparáda Eurochart se vrací. Michal Klein vám stejně jako před 30 lety představí ty nejúspěšnější hity 90. let. Poslouchejte každou středu a neděli na Hit Radio.

0: Oni sice East 17 chystají vánoční turné, a tedy jen a pouze v Anglii, ale co jsem tak koukal, tak z té původní sestavy je tam už vlastně jenom jeden jedinej. A je tedy prý velmi nepravděpodobné, že by se ta původní devadesátková sestava ještě nikdy vůbec sešla pohromadě. Za mě tedy velká škoda, ale zase, co se dá dělat. YouTube nebo vanastovky můžu vám slíbit a budou tady stoprocentně už za chvilku na Hit Radio 90. Stačí chvilku počkat.
1: To nejlepší z devadesátek najdete i na Instagramu a Facebooku. Hit Radio 90.
2: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
3: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
4: Co?
3: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
4: Proto.
3: Čumáčku. Takže když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
1: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Opožděné čarodějnice, kouzlo vanastovky a hit radio 90. Za chvilku 9. dopolední a ještě než bude 9, tak je tady aktuální doprava.
1: Pozor na nehodu na pražském okruhu. Na 180. kilometru ve směru na letiště se srazila dvě osobní auta. Na místě je policie. Pravý pruh je tady neprůjezdný. Připravte se na zdržení v koloně. Na dálnici D8 na 6. kilometru směrem na Prahu je kvůli defektu odstavené nákladní auto, tak i tady opatrně. A pozor na odstavené auto taky na dálnici D1 na 102. kilometru směrem na Brno.
2: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
3: Kolik měsíců ještě odložíš? 90 dní může změnit víc než celý rok výmluv. Trénink nejen těla, ale i mysli pod vedením mistra Fulanga.
4: Systém, disciplína, výsledky. Program Fulang 90 startuje brzy. Mám 30 míst, žádné kompromisy. Více na fulang.cz.
5: Rodina Auto Jeremiášova má nového člena. Přivítejte s námi světovou jedničku v elektromobilitě. BYD v novém showroomu u Galerie Butovice. Najdete nás přímo u hlavního vchodu do centra. Budoucnost mobility máte na dosah ruky. Vaše Auto Jeremiášova. Nyní i v Butovicích. www.autojeremiasova.cz.
6: Přijďte ve středu 6. května před Galerii Butovice a otestujte modely vozů BYD na vlastní kůži.
7: Jo, ještě beton.
8: Přepočítávám trasu. Pokračujte rovně. Po 5 metrech. U ztraceného bednění odbočte vlevo. Na skružovém objezdu použijte první výjezd. Směr hydroizolace. Po 2 metrech váš cíl je vpravo.
9: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus. Když se to má podařit.
10: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Nejvíc dneska bude pršet na západě Čech, na Moravě tam budete mít i krapec sluníčka. A taky teploty budou právě na západě o kousek nižší než ty 28 na Moravě.
1: Hrajeme vám 90 non-stop.
0: Už teď o dalším prodlouženém víkendu ovládne Hit Radio 90 všechna Hit Rádia po celé republice. A dáme si společně další retro víkend plný nejlepších 90 ever. Navíc i s jedním překvápkem, a to se nechte překvapit, ať se máte na co těšit. Zatím ale stále teprve ještě úterý dopoledne, za chvilku 9:00 a teď Savage Garden.
1: Michal Klein, Hit Radio 90.

0: Zpěvačka Amy se svým jediným hitem More Than This byla právě teď na Hitradio 90, kde si taky dneska dáme tu naší malou dopolední hádanku. No a tentokrát budu myslet na jednu kapelu ze Skandinávie. Největší úspěchy měly na konci 80. a vlastně po celé 90. Dva členové, bohužel ona už pár let není mezi námi, nep jí tedy porazila ta mrcha rakovina. 17 let s ní bojovala, ale bohužel nepřemohla. No a on si mimochodem loni našel náhradu, novou zpěvačku. Tak chvilku hádejte, něco si od nich pustíme. Už za pár okamžiků tady na Hit Radio 90.
1: Hit paráda Eurochart se vrací. Každou středu a neděli na Hit Radio 90.
2: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
3: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
4: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: To je hudba, na kterou jste tančili. Teď ji zažijete naživo v jedinečné show Electro Symphony. Orchestr, vokální ansábl, solisté i DJ se spojí, aby vám přinesli největší hity elektronické scény v novém koncertním formátu. Tiesto, Eric Prydz, LMFAO, One T, David Guetta a mnoho dalších. 29. a 30. května Praha, O2 Univerzum. Electro Symphony. A celebration of dance music.
8: Stavebniny DEK přináší mega akci. Příčkovky a tvárnice Porfix nyní za skvělé ceny a navíc skladem k okamžitému odběru. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 15. května. Tak si přijďte pro příčkovky a tvárnice Porfix za super ceny. Více na DEK.cz.
9: A až dorazíš domů, tak zajedeme pro ty sazeničky jahod, rajčat, paprik a také bylinky.
10: No jasně, super.
9: Od kdy se těšíš do zahradnictví?
10: Od té doby, co jezdíme do Vraňan. Do Vraňan se těší všichni.
9: Dámy na rozkvetlé zahradnictví plné sazenic a vrep s avokádem, maču mango nebo jahoda.
10: Pánové na burger s trhaným masem.
11: A děti na 11 druhů zmrzlin, teda hlavně na tu legendární z vraňanských jahod.
10: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
1: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

Madonu právě teď na Hit Radio 90 střídá Metallica, což brzy poznáte podle prvních tónů. A za chvilku taky jedná slavná dvojice ze Švédska, která se stala slavnou už na konci 80. kdy si jednu jejich desku přivezl sebou domů americký student, když byl na výměném pobytu ve Skandinávii. No a potom naléhal na rádia v Americe, aby jejich písničky pouštili do éteru. A tak se skutečně opravdu nakonec i stalo. No a z neznámé lokální dvojky se rázem stala jedna z nejúspěšnějších dvojic v hudební historii. To je hodně známý příběh, takže už určitě minimálně tušíte a nebo možná i víte. No a já vám to definitivně potvrdím už za pár okamžiků.

0: Ta melodie z filmu Tenkrát na západě, ta je stejně geniální. I tady v té devadesátkové verzi od skupiny Downlow. No a jak jste na tom s tou švédskou dvojicí, uhádli jste? On se jmenuje Per Gessle, jinak vášnivý sběratel nevšedních kytar. Doma jich má hned několik desítek. No a ona byla Marie Frederiksen. Jak už jsem říkal, bohužel před skoro 7 lety odešla zpívat už tam nahoru. Takže dneska easy peasy, kapela Roxette, pochopitelně. No a i když máme teprve květen, tak za chvilku bude June Afternoon. Tady u nás na Hit Radio 90. Počkejte si.
1: Zóna lásky. Ty nejkrásnější ploužáky 90. let. Každý den od 10 do půlnoci. Na Hit Radio 90.
2: Moderní plechové zahradní domky Herman vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
3: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
2: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
3: Více na www.hormann.cz.
2: Herman. Jistota na celý život.
4: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
5: Izomat stavebniny.
6: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
7: Best Beleza.
6: Nádherná zahradní dlažba.
7: Best Bellissima.
6: Dvě úžasné zahradní dlažby.
7: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
6: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
1: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: 90-kový superhit od kapely Spin Doctor Stu Princess, který jim dneska vydělává na důchod. A to velmi slušnej, to musím podotknout. S vámi Hit Radio 90, za chvilku 10. dopolední a teď aktuální doprava.
1: Na dálnici D8 na 6. kilometru směrem na Prahu je kvůli defektu odstavené nákladní auto, projíždějte s opatrností. U Horní Plané na hlavním tahu bourala 3 osobní auta, dávejte tam pozor. A v Českých Budějovicích na výjezdu z kruhového objezdu směrem na Hlubokou nad Vltavou je na vozovce olej. Řeší to tam hasiči, tak i tam opatrně.
2: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví@liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
3: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1, topení.
4: Snížíme o 2 stupně.
3: Bod 2, průvan.
4: Dáme ručníky mezi okna.
5: Výborný návrh.
3: Bod 3, plíseň.
4: Vydrhnout, přetřít.
6: A co udělat rekonstrukci?
5: No, vydá? Takže bod 1, rekonstrukce s buřinkou.
7: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka, vaše rekonstrukční banka.
8: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
9: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
11: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčin.cz.
12: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
0: Dneska 24 až 28 stupňů, nejtepleji z celého týdne, to hlavně na Moravě. Potom se má na den na dva lehce ochladit a na víkend to bude zase zpátky. Jinak dneska oblačno na Moravě. Potom se má na den na dva lehce ochladit a na víkend to bude zase zpátky. Jinak dneska oblačno, zataženo od západu, nejvíce přeháněk.

0: Pet Shop Boys a Hit Radio 90, to prostě patří k sobě jako mach k Šebestový, anebo co já vím, Turek k Macinkovi. No a synonymem pro první půlku devadesátek je v hudbě určitě Kurt Cobain, zpěvák Nirvány a velký idol zlobivé mládeže té doby. Právě Cobainova sebevražda způsobila v první půlce devadesátek obrovskou paniku, tedy obecně ve společnosti. Páč tady prostě byly obavy, že ho fanoušci budou napodobovat, což se tedy naštěstí nepotvrdilo, nestalo, zaplať pán Bůh. Tenkrát začala okamžitě fungovat krizová centra a telefonní linky pomoci právě pro teenagery ve flanelkách a vytahaných svetrech. Jinak o Cobainově sebevraždě je taky další díl našeho devadesátkového podcastu Vypalovačka. Už teď na Spotify, Apple Podcasts, YouTube a taky na našem webu hitradio90.cz.
1: Největší devadesátkové hvězdy a jejich příběhy na jednom místě. To je Facebook a Instagram Hit Rádia 90. Sledujte, lajkujte, komentujte a vyhrávejte. Hit Rádio 90.
2: Máš už plány na jaro? Grilovačka s kamarády, výlet na kole nebo relax na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a užívej si jaro podle tvých představ. Když něco, tak Allegro.
3: Under Armour makes you better.
4: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov, Nový Smíchov a Černý most nebo na underarmour.cz.
5: Odstartujte letní sezónu v Nahoru Resort Monínec s Tomášem Klusem.
6: Ahoj, tady Tomáš Klus. Moc vás zdravím a společně s Jirkou Kučerovským vás zveme na zahájení letní sezóny na Monínci.
7: Jízdy na bobové dráze.
5: Pokus o překonání rekordu v hobbyhorsingu.
7: Soutěže.
5: Vystoupení Elvise v podání Jakuba Machuldy.
7: A koncert Tomáše Kluse.
5: A pozor, všem dáme slevu 25% na letní pobyt.
7: V sobotu 16. května od 12 hodin. Nahoru Resort Monínec.
5: hr.cz.
8: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
9: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
1: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Kdo z vás znáte aspoň ze zatáčky hudbu z 80. let? Potom jste bez pochyby poznali slavnou melodii od skupiny Mr. Mr. Broken Wings. Jedna z vůbec nejkrásnějších a nejvíce inspirujících písniček právě z 80., kterou si potom v 90. vypůjčila německá skupina Seabok. No a 90-kový hip-hop právě teď vystřídají zase kytary. Tady jsou Bon Jovi a jejich Always a Hit Radio 90. Tak fajn dopoledne.

0: Existuje dokonce anglická verze tady té písničky, tedy Až jednou, jmenuje se Someday, ale tedy upřímně a jen tak mezi náma, ta angličtina Petra Muka prostě nebyla ideální. No a kdo ví, kdyby to znělo právě třeba o krapet víc anglicky, tak jestli by se to nakonec ujelo i za hranicema. Jsou tady otázky, na které se dneska už bohužel odpověď nedozvíme. Stejně jako třeba na tu, jestli Cobain spáchal sebevraždu, a nebo to byla vražda. No, teď se to vyrojilo opět jako vosy po zimě, tak si dejte další díl naší vypalovačky právě na téma Kurt Cobain a kult jeho osobnosti, kde vám k tomu s Markétou a s Ivošem něco málo povíme. A mějte fajn úterý. Ahoj.
1: Pojďte s námi vstoupit do zóny lásky.
2: Ty nejkrásnější ploužáky 90. let.
1: Každý den od 10 do půlnoci.
2: Na Hit Rádiu 90.
3: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova. Nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
4: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
5: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
2: 90 jsou zpátky.
1: Hit Radio 90. Hey!

0: Víc pozitivnější sdělení už je dneska před 11. hodinou nikdy neuslyšíte. Tady na Hitrádiu 90. Žentour.
1: Dálnici D56 u Frýdku Místku směrem na Ostravu je odstavené auto, dejte tam pozor. V Českých Budějovicích na výjezdu z kruhového objezdu směrem na Hlubokou nad Vltavou je na vozovce olej, stále to tam řeší hasiči, tak opatrně. A na kolonu se připravte na příjezdu do Prahy po dálnici D7, zdržení je kolem 20 minut.
2: Hausbrand Café, per favore?
3: Sì, signora.
2: I v malém šálku lze dělat velké umění.
4: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
5: Pelargonie neboli muškáty jsou oblíbené pro svoji nenáročnost, snadné rozmnožování a dekorativní vzhled. Ozdobte svá okna či terasu těmito květinami a přijďte si vybrat do odborných center Bauhaus. Vybírat můžete z různých velikostí, barev i variant.
6: Bauhaus, když se to má podařit.
7: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabel, CZ.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic, jednoduše pro vás.
10: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
11: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
12: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Dneska bude převážně oblačno až polojasno. V Čechách bude odpoledne a večer od západu oblačnosti přibývat a hlavně na jihozápadě se předají přehánky anebo dokonce bouřky, ojediněle budou docela silné. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů.
1: Hrajeme vám 90ky nonstop.
0: Tak hezké úterý, je 5. května, výročí pražského povstání. Barikády už nestavíme, ale proti Pražákům tak trošku povstáváme pořád, hlavně v pátek na dálnicích. Ten dnešní provoz se relativně v klidu, s vámi už Markéta a taky ty nejlepší devadesátky, který vám nikdo jinej nezahraje. Teď Joan Osborne.
1: Markéta Rachmanová, Hit Radio 90.
0: Nikdo jinej nezahraje. Teď Joan Osborne.
1: Markéta Rachmanová, Hit Radio 90.

0: Hit Radio 90, Michael Jackson. Než nějaká velká hvězda vydá album, anebo než se do kin pošle nějaký blockbuster, tak se hodně dlouho přemýšlí o termínu vydání. Aby se to třeba nemlátilo s nějakou významnou konkurencí, která měla ten samý nápad. No a já si myslím, že se to stalo i teď, kde je celý svět pološílený z Michaela Jacksona, protože všechny žebříčky a streamovací služby vede suverénně jeho muzika, samozřejmě díky filmu v kinech. Takže by bylo úplně bláznivý poslat v tomhle jacksonovským šrumci novou desku ven. I když ten film má asi hodně nedostatků, tak by mě fakt zajímalo, jak dlouho se to kolem Michaela zase udrží. Na Hit Radio 90 za chvíli Scooter, hezký dopoledne.
1: Největší 90kové hvězdy a jejich příběhy na jednom místě. To je Facebook a Instagram Hit Radio 90. Sledujte, lajkujte, komentujte a vyhrávejte. Hit Radio 90.
2: Rodina Auto Jeremiášova má nového člena. Přivítejte s námi světovou jedničku v elektromobilitě. BYD v novém showroomu u Galerie Butovice. Najdete nás přímo u hlavního vchodu do centra. Budoucnost mobility máte na dosah ruky. Vaše Auto Jeremiášova. Nyní i v Butovicích. www.autojeremiasova.cz.
3: Přijďte ve středu 6. května před Galerii Butovice a otestujte modely vozů BYD na vlastní kůži.
4: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ptáte se, jak se stát miliardářem? Stačí kapka. Kapka štěstí a tiket Eurojackpotu. Tak si nezapomeňte vsadit. V úterý hrajeme o více než 1,5 miliardy. Eurojackpot na věky za vodou.
8: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

Posloucháte Hitradio 90 a tento víkend nás čeká společně retro víkend na všech hitrádích, takže se uslyšíme a 90 non-stop uslyšíte od pátku až do neděle, protože to bude víkend prodloužený. Představíme vám detailněji náš nový podcast Vypalovačka a protože ten další díl, který vychází v neděli v podvečer, bude na téma fenomén Eurodance, tak v sobotu večer, když po 21. hodině až do půlnoci budete ladit jakékoliv hitrádio, tak to bude výhradně taneční muzika 90. let. No a DJ Bobo, tam je určitě jistota, že dostane pozvánku taky. Emilia, tak spíš teda ne,

0: Úterní dopoledne si dáváte s Hitrádiem 90. V roce 1997 byl tohle takový pokus, kterýmu nikdo úplně moc nevěřil, spojit klasickou operu, konkrétně slavnou árii z Prince Igora a rapem o životě na americké ulici. Bylo to tak jiný, že to mělo obrovský sukces. A tenhle ten prapovdivnej mix z 90. let se dál hraje v rádích jako důkaz, že hudba je vlastně jediný místo, kdy se Rus s Američanem můžou sejít, aniž by u toho nezačala nějaká komplikace. Warren G a Sissel tady na Hitrádiu 90. Hezký dopoledne.
1: Hitparáda Eurochart Hot 100 se vrací. Poslouchejte každý týden na Hitrádiu 90.
2: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
4: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
5: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
1: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Posloucháte Hit Radio 90. Crowded House je to úplně poslední, co vám dáme do 12. Podíváme se na to, co přineslo zatím dnešní úterý, taky pohled na oblohu, ze všeho nejdřív ale na silnice.
1: Na pražském okruhu na 81. kilometru směrem na letiště bourala dvě nákladní auta. Počítejte s kolonou. Dva nákladňáky bouraly taky na trase Liberec-Turnov u obce Hodkovice nad Mohelkou. Probíhá tam vyšetřování kolize. A v Ostravě na Rudné na nájezdu z dálnice D1 směrem na Opavu se srazila dvě osobní auta. Projíždějte tam s opatrností.
2: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
3: Dan Landa.
2: Mirá.
3: Rybičky.
2: Migové.
3: Jdeme na Hrady.
2: 8 hradů.
3: 8 víkendů.
2: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
3: Dan Landa.
2: Harley.
3: Tomáš Klus.
2: Xindl X.
3: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
2: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
3: www.hrady.cz.
4: Řekněte mamince, jak moc ji máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
5: Rodina Auto Jeremiášova má nového člena. Přivítejte s námi světovou jedničku v elektromobilitě. BYD v novém showroomu u Galerie Butovice. Najdete nás přímo u hlavního vchodu do centra. Budoucnost mobility máte na dosah ruky. Vaše Auto Jeremiášova. Nyní i v Butovicích. www.autojeremiasova.cz.
6: Přijďte ve středu 6. května před Galerii Butovice a otestujte modely vozů BYD na vlastní kůži.
7: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: Hasičům se podařilo lokalizovat požár v části Národního parku České Švýcarsko. Bojují s ním už od sobotního odpoledne. Noc na dnešek byla z jejich pohledu klidná. Pomocí dronu a kamer vyhledávali skrytá ohniska. Nadále budou v boji s ohněm pomáhat i vrtulníky. Poslanci dnes projednají odklad povinného používání Národního geoportálu územního plánování, a to o jeden rok, tedy do konce června příštího roku. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová požádala sněmovnu o to, aby její novelu schválila zrychleně už v prvním kole. Finský prezident Alexander Stubb si zpestřil dvoudenní návštěvu Česka. Ráno si v centru Prahy zaběhal se svým protějškem Petrem Pavlem. Společnost jim dělala také česká atletická reprezentantka a finalistka olympijských her v Tokiu Kristýna Sasínek Meky, která má finského tatínka. Hokejistou sezony byl v rámci slavnostního večera vyhlášen útočník Roman Červenka z Pardubic. Na trůn pro nejlepšího hráče domácí nejvyšší soutěže se vrátil po 10 letech.
1: Dneska převažovat bude oblačno až polojasno, v Čechách bude odpoledne a večer od západu oblačnosti přibývat a hlavně v jejich západní polovině se přidají přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 24 až 28, zítra už budou přehánky trvalejší a teploty do 25.
2: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: Tak úterní odpoledne už zkouší, kolik toho vydržíme a jestli ještě máme síly vůbec na další hodiny. Husí kůže může naskočit už ne ani tak ze zimy, ale třeba z těch hitů, který tady pro vás máme. Já jen to čtu, tak už mi to začíná vstávat. Třeba Celine Dion, My Heart Will Go On. O víkendu jsem po strašně dlouhý době viděla Titanic a pořád stejný, pořád stejně dobrý a pořád stejný konec.
2: Markéta Rachmanová, Hit Radio 90.

0: Bude čtvrt na jednu. Ano, už posloucháte Hit Radio 90 a i o fenoménu Britpop je jeden z dílů našeho nového podcastu Vypalovačka, který pro vás chystáme s klukama. Teď je venku nový díl, a sice o tom, jak odešel Kurt Cobain a co všechno tomu vlastně předcházelo. Už za chvilku vám řekneme víc a budeme samozřejmě zase hrát R.E.M. anebo Falco.
1: To nejlepší z 90 najdete i na Instagramu a Facebooku. Hit Radio 90.
2: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z ovčích pastvin.
3: Zelená tráva, to je to pravé pro nás. Bé. Lidi sem chodí krmit a já říkám, dejte mi tu trávu. Nejenom granulky, travička je fajn. Čím víc zelený trávy, tím víc úsměvů kolem nás. Ale granulky já taky ráda. Bé.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
5: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
4: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
5: Více na www.hormann.cz.
4: Herman. Jistota na celý život.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Stavebniny Dek přináší mega akci. Při zapůjčení nebo rezervaci profesionální akuzahradní techniky Husqvarna vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dek platí do 15. května. Tak si půjčte profesionální akuzahradní techniku Husqvarna se dvěma bateriemi zdarma. Více na Dek.cz.
8: Slyšíš, Maxi, jak vržou? Přála bych si nové dveře do obýváku.
9: No jaké bys chtěla?
8: No přece ty z Baumaxu.
9: V Baumaxu interiérové dveře Prestige, antracitové nebo bílé, jen za 1999 korun.
8: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
9: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Tady je Hitradio 90, Vypalovačka je nový podcast, který pro vás připravujeme právě my, díky, že ho posloucháte a taky nám na 720 868 636 posíláte, jak se vám líbí. Napsala třeba Monika. Jo, Monika. Poslechla jsem nejnovější díl o smrti Kurta Cobaina a zpětně si uvědomila, jaká je škoda, že to s ním takhle dopadlo. Byl by hvězdou i dnes. To určitě souhlasíme. V tom nejnovějším díle, který je právě o posledních dnech Kurta Cobaina, připomínáme i nějaký storky z Kurtova dětství, který nebyly teda vždycky úplně veselý. A pojďme si říct, že děti by veselý být měly, protože potom to může dopadnout všelijak.
1: Už jako malej kluk byl svědkem docela dramatický situace, kdy jeho máma zjistila, že její manžel Donald nevěrný. Vytáhla na něj prej tenkrát právě bouchačku, kterou mu přiložila k hlavě a začala mu vyhrožovat, že ho zastřelí. A Kurt i se svojí ségrou na to vyděšeně koukali, jak máma v afektu pistoli nabíjí, ale nakonec vztekle vypochodovala ven a tu zbraň hodila do řeky, která nedaleko jejich baráku tekla. A pozor, jo. Následujícího dne prej Kurt několika dětem zaplatil, aby tu bouchačku vylovili, pak ji odnesl do bazaru a za peníze, který za ně dostal, si koupil svůj první zesilovač.
2: Vypalovačka. Podcast o fenoménech 90. let.
0: Vypalovačku hledejte samozřejmě na všech podcastových platformách a taky na hitradio90.cz.

0: Včera bylo tématem zpráv znovu zavedení EET a mě k tomu napadá, že EET zní jako zapomenutá klučičí kapela, která v 90. vyprodávala kulturáky, pak zmizela a teďka ohlásila velký comeback. Playlist zůstává stejný, jsou to samý hity o DPHčku. No, EETčka nemáme v playlistu, ale Enrique Iglesias, ten bude za chvíli.
1: Májové dny v onlineshop.cz.
2: Tisíce slev na tisíce produktů. Pouze tento týden v onlineshop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
4: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na Liftea.cz. Více na zdraví.liftea.cz. Liftea. Když příroda pomáhá.
5: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.
6: Devadesátky jsou zpátky.
7: Escucha el ritmo.

0: Říkej mi princ, ale netlačím na pilu, protože víme, že král byl jenom jeden a jmenoval se Jackson. Teď na Hitrádiu 90.
1: Na dálnici D1 na 13. kilometru ve směru na Prahu bouralo nákladní auto s osobním. Připravte se tam na kolonu a projíždějte místem kolize opatrně, došlo tam i k úniku kapalin. Pozor, stále dávejte po nehodě na pražském okruhu na 1,80. kilometru směrem na letiště. A na dálnici D35 na 258. kilometru směrem na Mohelnici je odstavené auto, tak i tam opatrně.
2: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník,
4: malíř,
3: topenář,
4: podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbyty.cz.
5: Rekbyty, záruka kvality.
6: To je hudba, na kterou jste tančili. Teď ji zažijete naživo v jedinečné show Electro Symphony. Orchestr, vokální ansábl, solisté i DJ se spojí, aby vám přinesli největší hity elektronické scény v novém koncertním formátu. Tiesto, Eric Prydz, LMFAO, One T, David Guetta a mnoho dalších. 29. a 30. května Praha O2 Univerzum. Electro Symphony. A celebration of dance music.
7: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
8: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném

0: ptách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
1: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: devadesátka.
1: Dneska polojasno, místy oblačno, v Čechách bude odpoledne a večer od západu oblačnosti přibývat. Teploty do 28 stupňů, zítra už přeháněk víc, někde i trvalejší déšť a teploty maximálně do 25.
0: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
1: Je úterý 5. května, povstání bych dneska přejmenovala spíš na ranní pražské pozdvižení, protože náš pan prezident spolu s finským sešli ráno po Praze jen tak zaběhnout desítku. Tak jestli vy potřebujete taky nahnat kroky, není problém, popoženeme to a uvidíte, jak to poroste.
0: Markéta Rachmanová, Hit Radio 90.
1: A poroste to právě.

0: Byla jsem blázen do téhle písničky. 16 týdnů v čele hitparády. Žádná jiná píseň v historii britské hudby tenhle rekord dosud nepřekonala. Ani Queenie, ani Beatles, ale prostě Bryan Adams. Filmový studio původně tu skladbu pro film Robin Hood, král zbojníků, vůbec nechtělo, protože se jim zdála vlastně strašně dlouhá a málo středověká. Nakonec si ale povolili, ale jenom nakonec k těm závěrečným titulkům. Ani v tom filmu se žádná instrumentální verze v průběhu neobjevila. Takže já, když jsem šla na Robina Hooda do kina, kvůli té písničce, protože mě tenkrát vlastně dobovky, že k tomu středověký jako vůbec nebavily, tak to byla opravdu velká oběť čekat až do konce, jestli ji vůbec zahrajou. Zahráli, ale fakt až na úplný konci. Dáváte si Hit Radio 90, Alice Springs a taky Chumba Wumba.
1: Hitparáda Eurocharts vrací. Michal Klein vám stejně jako před 30 lety představí ty nejúspěšnější hity 90. let. Poslouchejte každou středu a neděli na Hit Radio 90.
2: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
3: Dan Landa,
2: Mirá,
3: Rybičky,
2: Migové.
3: Jdeme na Hrady.
2: 8 hradů,
3: 8 víkendů.
2: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
3: Dan Landa,
2: Harley,
3: Tomáš Klus,
2: Xindl X.
3: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
2: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
3: www.hrady.cz.
4: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
5: Čerstvé, chutné, farmářské, od pečiva po stejky, ve Vraňanech nakoupíte dobrot plné vozejky.
6: Nakupte si na celý týden maso, sýry, ovoce, zeleninu, čerstvý vraňanský chléb, pomazánky, vajíčka z našeho chovu nebo koláčky.
7: Chutné, zdravé a za skvělou cenu.
6: A navíc, za každý nákup v bistru teď získáte Vraňanku, kterou uplatníte při nákupu právě na naší prodejně.
8: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
1: Hit Radio 90.

Takhle zní jenom hit Radio 90, kde hrajeme ty největší hity z 90. let. A tohle je Lionel Richie, ten byl v Praze poměrně nedávno. Duran Duran, ti k nám přijedou po dlouhých 14 letech. A já jsem fakt upřímně šťastná, že vám budeme rozdávat vstupenky na tenhle ten koncert. A pozor, to už příští týden. Už teď si to můžete pojistit tak, že nás začnete sledovat na Facebooku a na Instagramu, kde jsme právě jako Hit Radio 90, protože to bude podmínka, abyste se zúčastnili. Taky si uložte číslo sem k nám do studia 720 868 636. To bude vytáčecí signál pro vás příští týden. Jakmile zazní, tak musíte se dovolat samozřejmě sem do studia. No a jedním z těch signálů bude příští týden i tenhle ten velký hit od Duran Duran, Come On Down. Tak na Hit Radio 90 celý příští týden s Duran Duran hrajeme o lístky na jejich pražský koncert. Velká událost, pod 14 letech se vrací do Prahy. Budou tady 24. června.

0: Kdyby byl Elton John o kus víc fit, tak by určitě dneska v noci přišel na unikátní přehlídku Met Gala. A určitě by se vyřádil. Madonna třeba dorazila v hodně temným kostýmu jako vládkyně všech moří. Měla takovou černou dlouhou paruku a hlavně měla, prosím vás, koráb na hlavě. Tak Elton John by se nechal určitě přinést jako celý oceán a Madoně by možná padl k nohám. Dál hrajeme 90ky non-stop. Bob Geldof, ten tady dlouho nebyl, a taky Mariah Carey. Hezký odpoledne.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Tak co, našla jsi něco?
4: Jo, tady jsou, a tady taky, a tady další.
3: No jo, tady jich jako po dešti.
5: Na Brumovce pro vás máme spoustu nových metrů čtverečních. Pro vaše kanceláře, bydlení i obchody. Vše na jednom místě.
6: Najděte svůj prostor na brumlovka.cz.
7: Fizomat stavebniny.
8: Květnová akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
9: Cemix fasáda.
8: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat.
10: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Geldof a taky Sting trošku tady na Hit Radio 90 těsně před 14. hodinou. Pojďme na silnice, jak nám to jezdí.
1: Na dálnici D3 na 120. kilometru směrem na Prahu narazilo osobní auto do svodidel. Dávejte tam velký pozor. Na dálnici D52 směrem od Brna na 15. kilometru máme hlášené odstavené auto. Projíždějte tam se zvýšenou opatrností. A na příjezdu do Českého Těšína od Třince řeší policie nehodu osobního auta. Tak opatrně a šťastnou cestu.
2: Pro všechna ranní ptáčata máme novinku. Odborná centra Bauhaus mají nově každou sobotu otevřeno už od 7 hodiny raní. Stihnete víc na stavbě i na zahradě. Začněte sobotu v Bauhausu. Bauhaus, když se
3: to má podařit. Zbalte si kufry a těšte se. Air Canada se vrací s přímou linkou z Prahy do Toronta. Leďte bez mezipřistání a zažijte atmosféru města nebo pokračujte do více než 90 destinací v Severní Americe. Řekněte bonjour Montrealu, užijte si slunce v Miami, zábavu v Las Vegas nebo krásy dalších 85 míst. Špičkový servis a skvělá dobrodružství čekají. Rezervujte na aircanada.com nebo u své cestovní kanceláře. Nice Travels.
4: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout novou elektrickou třídu C, která bude exkluzivně vystavena pouze ve dnech od 7. do 10. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
5: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
6: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Posloucháte Hit Radio 90. Tohle je George Michael, jako moc času tady na tom světě nedostal. A jestli se teďka všude mluví o Jacksonovi, tak já osobně bych moc uvítala, kdyby něco podobného vzniklo o tomhle Michaelovi. Měl by se objevit ztracený koncertní dokument, o kterém vědělo jenom opravdu pár lidí, ale filmaři ho zrestaurovali a ještě letos by měl být v kinech. A časem samozřejmě na streamech, což je pro většinu z nás daleko pohodlnější varianta, protože nechceme moc nikam chodit a už vůbec ne plakat na veřejnosti. Paul McCartney, za chvíli.
1: Rodina Auto Jeremiášova má nového člena. Přivítejte s námi světovou jedničku v elektromobilitě. BYD v novém showroomu u Galerie Butovice. Najdete nás přímo u hlavního vchodu do centra. Budoucnost mobility máte na dosah ruky. Vaše Auto Jeremiášova nyní i v Butovicích. www.autojeremiasova.cz.
2: Přijďte ve středu 6. května před Galerii Butovice a otestujte modely vozů BYD na vlastní kůži.
3: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
4: Už zase nejde internet.
5: A Wi-Fi je pomalá.
4: Ne.
6: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků.
5: Yeso!
7: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
5: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
6: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude, ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
1: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Není to Kylie Minogue, jak by se mohlo zdát, je to Katy Dennis, tady na Hitrádu 95 minut před půl třetí. A když se řekne T-1000, tak se nám všem asi vybaví Terminátor, android z tekutýho kovu. T-1000 přežil silný nárazy, pohltil letící projektily, klidně ho mohli rozbít na kousky, ale vždycky se dokázal dát dohromady. A v Soulu teďka vymysleli něco podobného. Přišla zpráva, že existuje nový umělý robotický sval, který umí měnit svůj tvar a dokáže se sám upravit. V podstatě se strojili materiál, který se nerozbije, neunaví, sám se zahojí, což je sice fascinující technologický průlom, ale pokud se tenhle ten sval jednou rozhodne, že už nebude zvedat krabice v Amazonu, tak svět má problém a ne malej.
1: Hit Radio 90.

0: Pojďte s námi vstoupit do zóny lásky.
1: Ty nejkrásnější ploužáky 90. let. Každý den od 10 do půlnoci. Na Hit Rádiu 90.
2: Housebrand Café, per favore.
3: Sí, signora.
2: I v malém šálku lze dělat velké umění.
4: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.
5: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
6: No včera bylo pozdě.
7: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
8: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
0: 90 jsou zpátky.

0: Jestli vás Michael zklamal a chcete nějaký lepší životopisný film, ve kterém je taky šimpanz, tak doporučuji ten Robin Williamsovi, Better Man. Během něj taky zazní ten hit, který jsme tu měli teď na Hit Radio 90, Let Me Entertain You. Od teď už se vás ale bude snažit bavit Ivo Halač. Přeju vám krásné úterý, za chvíli 3 ve 3 s jednou úžasnou ženskou z Anglie, teď ale jiná ženská od nás.
1: Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Na 87. kilometru dálnice D11 u Praskačky na Královéhradecku havarovalo nákladní auto, postojíte si v kratší koloně. Dopravní omezení zpomaluje provoz na 35. kilometru D1 u Ostředka na Benešovsku ve směru na Brno a nehoda blokuje pravý pruh na 20. kilometru brněnské dálnice před Prahou. Na 2,5. kilometru bratislavské D2 došetřuje policie srážku osobního auta s kamionem ve směru do Brna. Počítejte se zdržením v kratší koloně. Tolik dopravní servis, přejeme vám šťastnou cestu bez nehod.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
3: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
4: Zase lítáš v oblacích?
5: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
4: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
6: Tak honem, ať vám neuletí!
5: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
4: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
5: Více o akci na
6: firmanazážitky.cz.
7: Rodina Auto Jeremiášova má nového člena. Přivítejte s námi světovou jedničku v elektromobilitě. BYD v novém showroomu u Galerie Butovice. Najdete nás přímo u hlavního vchodu do centra. Budoucnost mobility máte na dosah ruky. Vaše Auto Jeremiášova. Nyní i v Butovicích. www.autojeremiasova.cz.
8: Přijďte ve středu 6. května před Galerii Butovice a otestujte modely vozů BYD na vlastní kůži.
9: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz. Najdete na www.klubnovéholesa.cz.

0: oblačnosti přibývat, přeháňky budou četnější a lokálně se objeví i bouřky. Nejnižší noční teploty 15 až 8, nejvyšší denní 22 až 26.
1: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: O víkendu, o tom prodlouženém víkendu, vydala Melanie C nové album Sweat, které má za úkol přesně to, co má v názvu, tedy donutit posluchače se spotit. Je ideální pro cvičení a tanec a kritici i fanoušci ho přijali velmi pozitivně. Hlavně proto, že Melanie C na něm nepůsobí, jako by jenom sledovala trendy, ale že je prostě ta taneční hudba pro ní přirozeným prostředím a že v ní skvěle zužitkovala to, co v posledních 30 letech na scéně všechno dělala. No tak si teď pojďme připomenout její 90kové začátky. Titulní písní z debutového solového alba duetem s Bryanem Adamsem a hned v úvodu tím, co její kariéru odstartovalo.
1: Ivo Alač. Hit Radio 90. 3 ve 3. Yeah!

0: Ta vydala desku novou Sweat a mnozí označují za její nejlepší práci právě od toho debutu. Připomněli jsme si ale její 90-kové období tím skvělým duetem s Brianem Adamsem a samozřejmě i prvním hitem Spice Girls. Zítra budou 3 ve 3 Eurochartové.
1: 3 ve 3 na Hit Radio 90.
2: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník,
4: malíř,
3: topenář,
4: podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbyty.cz.
5: Rekbyty, záruka kvality.
6: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví@liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
7: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
8: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
9: Co?
8: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
9: No proto.
8: Čumáčku. Takže když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
11: Stavebniny Dek přináší mega akci 3+1. Ke třem balením finálního tmelu Dek Finish nyní dostanete navíc jedno balení stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro finální tmel Dek Finish zdarma. Více na Dek.cz.
12: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
13: Dan Landa.
12: Mirá.
13: Rybičky.
12: Migové.
13: Jdeme na Hrady.
12: 8 hradů.
13: 8 víkendů.
12: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
13: Dan Landa.
12: Harley.
13: Tomáš Klus.
12: Xindl X.
13: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
12: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
13: www.hrady.cz. Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
1: 90. Nejlepší hudební dekáda.

Hit Radio 90, pán, kterého spousta lidí začala nenávidět po té, co se dal dohromady s Whitney Houston a podle mnohých jí zničil život. Ale my tady na Hit Radio 90 nesoudíme, hrajeme i spoustu dalších, v podstatě skandálních umělců, protože je pro nás důležitější to, jakou dělali hudbu a hlavně, jestli jsme jejich hity poslouchali v 90. letech. No a v případě Bobbyho Browna a velké pecky You Can Play That Game tomu tak bylo. Depešáci a hlavně Dave Gahan má taky bohatou drogovou minulost a v polovině 90. měl hodně na mále, ale naštěstí se z toho dostal a vyhlíží sobotní 64. narozeniny. Už teď se ale jeho jedinečný hlas poslechneme na Hit Radio 90. Enjoy the silence.

0: Tak díky tomu, že jsem dneska poslouchal Hit Radio 90 a kolegyně Markétu, vím, že Madonna měla teď na Met Gala na hlavě koráb. A tak jsem si to teda hned musel najít. Teď na to koukám a jako slušnej model, no. Doufám, že i ta letošní deska bude slušná. Nebo spíš ještě víc než slušná. My jsme se teď zahráli něco z Bedtime Stories, konkrétně Secret, tolik Madonna na Hit Radio 90 a za chvíli už Deep Blue Something.
1: Májové dny v online shop.cz.
2: Tisíce slev na tisíce produktů. Pouze tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
4: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
4: A tak to bude drahé.
5: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
6: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Předtím jsem říkal, že tuhletu sobotu oslaví Dave Gahan 64. Paolo Habera nedávno 64 slavil 12. dubna, tak mu dodatečně přejeme všechno nejlepší. Je to o hvězdách, Paolo, no. Teď ale také aktuální informace z dopravy na Hitrádiu 90.
1: Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Zpozorněte na pražském okruhu u sjezdu na Evropskou ve směru na letiště. Na 28. kilometru komplikuje provoz vysypané dřevo na silnici, které blokuje dva jízdní pruhy. Do kolony se brzdí na 26. kilometru a po pojíždě tam budete půl hodiny. Na 650. kilometru dálnice D11 u Žižilic ve směru na Prahu havarovalo nákladní auto, doporučujeme snížit rychlost. V kratší koloně se zdržíte na dálnici D8 na 81. kilometru ve směru na Drážďany. Stojí tam porouchané osobní vozidlo. Tolik dopravní servis, my vám přejeme šťastnou cestu, hlavně bez nehod.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
4: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
5: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximální odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
4: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
5: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
4: Přece Hermann.
5: Hermann. Jistota na celý život.
6: V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
7: Řekněte mamince, jak moc ji máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
8: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
2: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: V noci by se měly vyskytnout přeháňky nebo bousky, zejména v Čechách. Ráno a dopoledne by mělo být převážně slunečno, jenom s ojedinělými přeháňkami, a odpoledne a večer pak budou přibývat, budou četnější a lokálně se objeví i bouřky. Nejnižší noční teploty 15 až 8, nejvyšší denní 22 až 26 stupňů Celsia.
1: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: I tady v Praze už cítím takový ten vzduch naznačující déšť nebo bouřku, tak jsem teda zvědav, kdy a jestli to fakt přijde. Nemám žádný deštník s sebou, no, tak doufám, že to přijde třeba až potom, co budu doma. Každopádně teď si dáme jeden skvělý 90kový hit, Sweet Harmony od Beloved.
1: Hit Radio 90 a Ivo Alač.

0: na Hit Radio 90, jeden z největších hitů M People, Open Your Heart. Mimochodem o zpěvačce této skupiny, o jedinečné Heather Small s tím baobabem na hlavě, jsme se taky teď bavili s Markétou a Michalem, když jsme natáčeli další díl Vypalovačky, který bude na téma Eurodance a představíme ho už tuto neděli. Schválně si už teď dokážete tipnout, jakou souvislost má Heather Small s Eurodancem. Za chvíli Ricky Martin, Sting anebo Chris Rea.
1: Zahajují rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1, topení.
2: Snížíme o 2 stupně.
1: Bod 2, průvan.
2: Dáme ručníky mezi okna.
3: Výborný návrh.
1: Bod 3, plíseň.
2: Vydrhnout, přetřít.
4: A co udělat rekonstrukci?
3: No, vydá? Takže bod 1, rekonstrukce s buřinkou.
5: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka, vaše rekonstrukční banka.
6: To je hudba, na kterou jste tančili. Teď ji zažijete naživo v jedinečné show Electro Symphony. Orchestr, vokální ansábl, solisté i DJ se spojí, aby vám přinesli největší hity elektronické scény v novém koncertním formátu. Tiesto, Eric Prydz, LMFAO, One T, David Guetta a mnoho dalších. 29. a 30. května Praha O2 Univerzum. Electro Symphony. A celebration of dance music.
7: Odstartujte letní sezónu v Nahoru Resort Monínec s Tomášem Klusem.
8: Ahoj, tady Tomáš Klus. Moc vás zdravím a společně s Jirkou Kučerovským vás zveme na zahájení letní sezóny na Monínci.
9: Jízdy na bobové dráze.
7: Pokus o překonání rekordu v hobbyhorsingu.
9: Soutěže.
7: Vystoupení Elvise v podání Jakuba Machuldy.
9: A koncert Tomáše Kluse.
7: A pozor, všem dáme slevu 25% na letní pobyt.
9: V sobotu 16. května od 12 hodin. Nahoru Resort Monínec.
7: nhr.cz.
10: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

Nejvíc devadesátek. Nejvíc devadesátek v českém éteru. Hit Radio devadesátka. Devadesátky. Devadesátky non-stop. Non-stop.

Chris Rea, který nás opustil před Vánoce, byl podle těch, co ho znali, hrozně fajn chlápek, skvělý kamarád a rodinný typ. S manželkou Joan byl odstřední a spousta písní byla o ní i o jejich dvou dcerách. Ta o Josephine borovala v 80. letech, no a v 90. byla hitem Julia, kterou jsme se tedy zahráli na Hit Rádiu 90. No a teď už Annie Lennox a Why?

0: Tuhle úžasnou věc kapela U2 vytvořila pro Batmana navždy, toho, ve kterém hrál titulní roli Val Kilmer a ve kterém byl i Jim Carrey. Hold me, thrill me, kiss me, kill me na Hit Rádiu 90. No a za chvíli Liquido.
1: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.cz.
2: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
3: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
4: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Na Hitrádiu 90 Lucie a pohyby, za chvíli i ta naše Lucie Daňková s přehledem zpráv, ale předtím taky Renata Pechová a doprava.
1: S dlouhým zdržením počítejte na dálnici D8 na trase z Ústí nad Labem do Německa. Na německé straně na navazující dálnici A17 kontrolují auta přijíždějící z Česka. Na D8 se kvůli tomu poprvé zastavuje na 78. kilometru před tunely Libouchec a Panenská, které musí být blokově odbavovány, a kolona následuje také před státní hranicí u Krásného lesa. Kolony trvají na D1 před Brnem. Od Prahy budete popojíždět před Velkou Výteší od 150. 7. kilometru 15 minut a pak od Kývalky na 185. naberete dalších 20 minut až po křížení s Břeclavskou D2.
2: Máš už plány na jaro? Relax doma nebo posezení na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vytvoř si svou jarní oázu klidu. Když jaro doma nebo na zahradě, tak Allegro.
3: Under Armour makes you better.
4: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov, Nový Smíchov a Černý most nebo na underarmour.cz.
5: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
6: Rodiče, zbystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v Zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v Zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na zooparkzelčín.cz.
7: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
1: Pokračujeme přehledem zpráv. Dobré odpoledne. Bezmála 17,5 tisíce řidičů odjelo loni z místa nehody, kterou sami zavinili. Při těchto kolizích 7 lidí zemřelo, 29 utrpělo vážné a zhruba 400 lehké zranění. Řidiči navíc často ujíždějí od nehod, při kterých jsou obětí cyklisté nebo chodci. Vodní nádrže v Česku mají dostatek vody pro využití v případě extrémního sucha. Většinou jsou plné ze 70 až 100%, informuje o tom Ministerstvo zemědělství. Podle projektu Intersucho už více než třetina Česka trpí nejhorším stupněm půdního sucha, a to v hloubce do 1 metru. Velryba Timmy, kterou tým dobrovolníků vyprostil z Mělčiny na severu Německa a následně vypustil v Severním moři, je podle odborníků pravděpodobně mrtvá. Od sobotního rána nejsou k dispozici žádné ověřené údaje o výskytu keporkaka. Příští ročník Rally Dakar odstartuje 1. ledna 2027 a skončí o 15 dnů později. 49. ročník legendární soutěže se už po 8. v řadě uskuteční v Saudské Arábii. Pořadatelé slibují rozmanitou a technicky náročnou trať. Zvýšit by se měl podíl etap v Dunách.
2: V noci by mělo být oblačno až zataženo, v Čechách přeháňky nebo bouřky, ráno a dopoledne by mělo být zase slunečno a k večeru se zase vrátí ty přeháňky nebo bouřky. Nejnižší noční teploty 15 až 8, nejvyšší denní 22 až 26.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
2: Podle informací, které máme, by na západě Čech už mělo pršet a možná už někde i bouří, no a dvojice Pecho Boys to zjevně vyhovuje.
0: Ivo Alač. Hit Radio 90.

0: 8. dubna 94 byl autora zpěvák tohoto hitu nalezen mrtvý. Věnujeme se tomu v novém díle našeho podcastu Vypalovačka, který najdete i na stránkách hitradio90.cz. Bavíme se tam i o tom, že Kurt Cobain za sebou zanechal dopis na rozloučenou.
1: Ten slavný dopis, adresovaný fiktivnímu příteli z dětství, byl zapíchnutý v květináči s hlínou uprostřed místnosti. Mimochodem stal se jedním z nejčtenějších textů v historii populární hudby. A zatímco oficiální vyšetřování ten dopis uzavřelo jako autentický, tak řada nezávislých expertů a vyšetřovatelů poukazuje na to, že ten dopis mohl mít původně úplně jiný účel.
2: Účel ten, jakože odchází z hudebního světa, že jako nechtěl spáchat sebevraždu a...
1: Že jenom ztratil nadšení pro muziku.
2: Tak, přesně
3: a vysvětloval to vlastně v tom dopise.
2: A do dneška si pamatuju tu poslední nebo předposlední větu, že je lepší vyhořet, než vyhasnout. No?
1: Ano, spousta lidí to používá a nemyslím si, že všichni ví, kdo je vlastně autorem téhletý legendární věty. No.
2: Tuším ale, že to nebyl přímo Kurt Cobain, ale že to je písnička něčí Neila Younga nebo někoho takového, že to je přímo jako z textu jeho písničky.
4: Vypalovačka. Podcast o fenoménech 90. let. 90. Hit Radio 90.
5: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
6: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz. Jednička v doručování květin po celé ČR.
8: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
4: Devadesátky jsou zpátky.

0: ale zaznělo už i v jedničce před 20 lety, no ale teď je to i v Ďábel nosí Pradu 2, v momentálně nejúspěšnějším filmu na celém světě, který měl skoro všude lepší první víkend než Michael i v našich kinech. A tak jsme si tedy Vogue od Madony zahráli jako náš dnešní filmový hit v 5:30 na Hit Radio 90. No a za chvíli taky něco pro rockery.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bila byl, CZ.
2: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva, malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
3: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
4: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Už jsme vám prozradili, že další díl naší vypalovačky bude o fenoménu Eurodance. No a tohle byla jedna z těch písní, které to celé odstartovaly. Pump Up The Jam od Technotronic na Hit Radio 90. Teď Renata.
1: Nehoda vás přibrzdí na pražském okruhu u Chrášťan ve směru z Ruzyně do Modletic, překáží na 23. kilometru, následky střetu osobního auta s nákladním blokují prostřední pruh a řidiči musí vybočovat. Nehodu vyšetřují policisté také na jihočeské D3 u Neplachova. Ve směru z Českých Budějovic do Tábora na 115. kilometru najelo osobní auto do středových svodidel, překáží v levém pruhu, doporučujeme snížit rychlost. Na dálnici D1 na 156. kilometru ve směru na Brno před Velkou Býteší se v místě dopravního omezení srazila dvě osobní auta. Zdržíte se v pomalu jedoucí koloně 30 minut.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
4: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic, jednoduše pro vás.
5: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ptáte se, jak se stát miliardářem? Stačí kapka. Kapka štěstí a tiket Eurojackpotu. Tak si nezapomeňte vsadit. V úterý hrajeme o více než 1,5 miliardy. Eurojackpot na věky za vodou.

0: V noci by mělo být převážně oblačno až zataženo, v Čechách přehánky nebo bouřky, ráno a dopoledne zase slunečno a k večeru se opět vrátí přehánky nebo bouřky. Nejnižší noční teploty mezi 15 a 8 stupni Celsia a nejvyšší denní mezi 22 a 26.
1: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Pamatujete na Jennifer Page, takovou tu styčnou mladičkou zpěvačku, která koncem 90. let měla jeden velký hit Crush? Měl jsem taky takový crush do ní. Tak si ji teď poslechneme.
1: Hit Radio 90 a Ivo Alač.

0: Tento hit, který teď dozněl na Hitrádiu 90, shrnul historii o něco líp než ten aktuální snímek Michael. Hlavně tedy ten jeho videoklip, ve kterém jsou ukázky z mnoha Jacksonových klipů. A jestli jste ještě nevěděli, tak doporučuji, je to hlavně hodně kratší než ten Michael, co je v kinech. Tolik Michael Jackson a History, za chvíli Eros a Tina.
1: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
2: První probuzení na moři?
3: První selfie s delfínem.
4: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
5: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
6: Rodina Auto Jeremiášova má nového člena. Přivítejte s námi světovou jedničku v elektromobilitě. BYD v novém showroomu u Galerie Butovice. Najdete nás přímo u hlavního vchodu do centra. Budoucnost mobility máte na dosah ruky. Vaše Auto Jeremiášova. Nyní i v Butovicích. www.autojeremiasova.cz.
7: Přijďte ve středu 6. května před Galerii Butovice a otestujte modely vozů BYD na vlastní kůži.
8: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

Nedávno, když jsem taky na Hitrádiu 90 slyšel tento nezapomenutelný hit, který byl v mnoha zemích světa jednou z nejúspěšnějších písní let 1990 a 91, tak jsem si říkal, existují vlastně ještě London Beat? No a ano, od roku 1988 fungují v podstatě nepřetržitě, pouze s menšími změnami v sestavě. Dokonce před 3 lety vydali i novou píseň, i s videoklipem, ale v hitparádách byli za posledních 30 let pouze s remixem I've Been Thinking About You. No a to Four Non Blondes se v loni po mnoha letech vrátili a chystají nové, teprve druhé album. Tohle z toho prvního samozřejmě. What's Up na Hitrádiu 90.

0: Hathaway neměl jenom ty rychlý taneční pecky jako What is Love a Life. Tenkrát nás všechny překvapil, respektive docela šokoval tímto procítěným ploužákem, který by se skvěle hodil i do naší zóny lásky, ale teď taky zlepšil úterní podvečer na Hit Radio 90. Tolik I Miss You, no a když už jsme u té zóny lásky...
1: Zóna lásky. Ty nejkrásnější ploužáky 90. let. Každý den od 10 do půlnoci. Na Hit Radio 90.
2: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
3: Zbalte si kufry a těšte se. Air Canada se vrací s přímou linkou z Prahy do Toronta. Leďte bez mezipřistání a zažijte atmosféru města nebo pokračujte do více než 90 destinací v Severní Americe. Řekněte bonjour Montrealu, užijte si slunce v Miami, zábavu v Las Vegas nebo krásy dalších 85 míst. Špičkový servis a skvělá dobrodružství čekají. Rezervujte na aircanada.com nebo u své cestovní kanceláře. Nice Travels.
4: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na Liftea.cz. Více na zdraví-liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
1: Devadesátky jsou zpátky.

0: 90. Hit Radio 90.
1: Maxi, ta nová terasa je skvělá.
2: Vínečko, pohoda.
1: A slimáci jsou taky fuč.
2: Zastavte se v Baumaxu. Do konce května terasové prkno premium v odstínu týk nebo káva za 269.
1: A přírodní přípravek proti slimákům Presto za 159 korun.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

0: rád stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
4: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: devadesátky non-stop.
1: Na západě to právě bouří, na Moravě je zase sucho, že si i mraky nosí vlastní kýble s vodou, ale zas vybere si každej. Hit Radio 90 má nabídku také pestrou, máme tu emoce, od bouřlivých až po klidné a servírujeme je postupně. V 19 začíná Coolio.
0: Hit Radio 90.

0: Hit Radio 90 je Green, Green Day. Někdo ve středních Čechách trefil tiket a vyhrál, sedíte, 187 milionů korun. Pořád vlastně přemýšlím, jestli mu to závidím, anebo přeju. Vemte to zdanění. Po něm přijde výherce o 30 milionů korun a pak to musíte tajit, což výherce taky hodlá dělat. Protože v momentě, kdy to praskne, tak nemáte přátele, tak máte databázi lidí, co se chtěli jen ozvat. A nejlepší jsou ti, co začnou větou čau, kámo, hele, já nic nechci, ale jenom kdyby náhodou.
1: Hit Radio 90.

Ladí vás Shane Tou Connor na Hitradio 90. Buch! Někdo si z kocoviny odnáší bolení hlavy, maximálně nějakou trapnou zprávu v mobilu, kterou jste nikdy nechtěli poslat, ale když máte Fishtrona a jste Švéd, tak můžete po propařený noci vymyslet název kapely, která vydělá miliony. Ace of Base. Ti tenhle ten konkrétní hit napsali na konci dovolený a já to vidím v barvách. Sedíte, pátá sklenička sangrie, sluníčko už pomalu zapadá a vám je tak hezky smutno a najednou je to tu. Beautiful Life. Takže zatímco my si z dovolený přivážíme trapný magnetky na lednici, Švéci přiváží hit a ten je teď na Hit Radio 90.

Hit Radio 90 je Crazy s Aerosmith. On dnešek byl tak trošku bláznivý den, hlavně pro naše puberťáky, maturanty, tedy všechny ty, co skládali povinný test z češtiny. No, držíme jim palce, aby to zvládli a snad si nezlomili tušku nad mlynářem, co se mýlil na mítině s pytlem, ve kterém se skrýval syčící slepíš, jinak všude tvrdý i. A každopádně klid, jestli to nevyjde, pořád existuje druhá šance v září. East 17, Hit Radio 90.

Hit Radio 90. 90 non-stop. Sequence starts in 10 seconds.

0: Správně ladíte Hit Radio 90, kde vám i finančně poradíme. Potřebujete půjčit? Nemáte barák, kterým byste ručili? Ježíš Maria, to nevadí. Dejte do banky parmezán. Parmigiano, Reggiano, abychom byli přesní. No doopravdy, italská banka ho bere jako zástavu, protože čím díl zraje, tím víc roste jeho hodnota. Po roce zrání už mají některé sýry dokonce v italských bankách hodnotu miliardy korun. Prosím vás, doma bych to raději neskoušel, aby vám po roce parmezán nevzala i sama lednička. Nemáš prachy? Nevadí, máš sýr?
1: Hit Radio 90.

0: Rádio 90.
1: Hausbrand Café, per favore?
2: Sì, signora.
1: I v malém šálku lze dělat velké umění.
3: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
4: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
5: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
6: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
7: Dan Landa,
6: Mirá,
7: Rybičky,
6: Migové.
7: Jdeme na Hrady.
6: 8 hradů,
7: 8 víkendů.
6: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
7: Dan Landa,
6: Harley,
7: Tomáš Klus,
6: Xindl X.
7: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
6: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
7: www.hrady.cz.
8: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
9: Rodina Auto Jeremiášova má nového člena. Přivítejte s námi světovou jedničku v elektromobilitě. BYD v novém showroomu u Galerie Butovice. Najdete nás přímo u hlavního vchodu do centra. Budoucnost mobility máte na dosah ruky. Vaše Auto Jeremiášova. Nyní i v Butovicích. www.autojeremiasova.cz.
10: Přijďte ve středu 6. května před Galerii Butovice a otestujte modely vozů BYD na vlastní kůži.
11: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
0: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: devadesátky non-stop.
1: Jako kapela jsou R.E.M. už jenom příjemnou vzpomínkou, ale jejich zpěvák Michael Stipe, ten se do archivu rozhodně nechystá. Letos vydá solovou desku. Ke svý image přidal fousy a že má pořádný. Stejně jako hlas. Ten ve 20 na Hit Radio 90.
0: Hit Radio

Hit Radio 90 je Love Tonight s Eltonem Johnem. A řekněme si to bez obalu. Léto se nás nebude ptát, co jsme dělali v zimě, až vytáhneme plavky. Hele, nemusíme dělat tisíc sklapovaček, ale jídlo, v tom je ten fígl. Takže si už co? Nepůjdeme pro druhý brambůrky a raději si dáme bílkoviny, třeba libový maso anebo ryby. A kdyby nic, tak to jistí Manžáro a Masterboy na Hit Radio 90.

Koukám ven, ale počasí je teda dneska hodně prazvláštní, takže jestli se vám nechce mrznout někde venku mezi pampeliškama, mám pro vás lepší plán. Zůstaňte v teple a zapněte si něco dobrýho. Protože květen, ten je na seriály a filmy docela štědrej. Vrací se velký příběhy, kovbojové, dokonce i trochu jiný Spider-Man a pár překvapení, který jste možná nečekali. Takže 7. května na Netflixu třeba britský seriál Utajený legendy, kde z obyčejných celníků udělají tajný agenty v drogovém podsvětí. Fanoušci westernů se zase můžou těšit na pokračování Yellowstone a na konci měsíce dorazí i hodně stylová novinka Spider-Noir, černobílý Spider-Man s Nicolasem Cagem v roli detektiva ze 30. let. Takže místo bundy a deštníku si dneska připravte ovladač, jen ho nechte zatím prokletě ležet nízko, protože to nejlepší teď běží tady na Hit Radio 90. Česný hox!

0: 7 minut po půl deváté, YouTube One na Hit Radio 90. Vypalovačka, to je náš podcast o fenoménech 90. let. Kdybyste ho hledali, najdete na Spotify, Apple Music, YouTube nebo na webu Hit Radio 90. No a co nám řeší naše módní policie Markéta, Michal a Ivo tentokrát? Jak se jim líbil Kurt Cobain?
1: On byl takový prostě furt špinavej.
2: No jasně, on podle mě smrděl i z té fotky, jako jo, on to cením.
1: Ten rozsápaný svetr, já vím, že pro některý holky to byl strašný rajc, ale mně se to prostě nelíbilo. Kostkovaná košile, ve který jsem ho viděla prostě 4 dny po sobě, neumytý vlasy.
2: Slepený.
1: Takový ten umolousaný šmucik kluk, který mu prostě musí strašně smrdět nohy.
2: Počkej, Market, ale teď tě na chvilku zastavím, ale když se na tebe podíval těma modrejma poměnkovejma očima, tak si myslím, že to muselo jako nějakým způsobem v tobě něco aspoň málo zanechat.
3: Vypalovačka.

0: Další pokrešte z Dummies na Hitrádiu 90 bude legenda, kterou znáte jako Pianomena. Ale v poslední době řeší spíš zdraví než koncerty. Billy Joel totiž musel zrušit několik vystoupení, čehož si všimli fanoušci, už dřív, když se mu na pódiu udělalo špatně. On sám říká, že si nejdřív myslel, že je to spití, to je typický jeho humor, ale lékaři mu doporučili pauzu, takže nad ním teď trošku visí otazník, ale jestli něco víme...
1: Rádio 90.
0: Takže takovejhle hlas a písničky jen tak nezmizí. Billy Joel

0: Hit Radio 90.
1: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník,
3: malíř,
2: topenář,
3: podlahář.
2: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
6: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
0: 90. Nejlepší hudební dekáda.

0: prince would sing about. So put your hands down my pants and I'll bet you'll feel nuts. Yes, I'm Cisco, yes, I'm Ebert, and you're getting two thumbs up.
1: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
2: Studená fronta nad Českem přinesla kromě bouřek docela zajímavý trik. Outflow boundary. V překladu něco jako mini studená fronta. V praxi najednou vítr, rychlej se šup teploty, klidně o pár stupňů během pár minut a vy si říkáte, někdo přepnul roční období? Nepřepnul. A vy taky se šup teploty, klidně o pár stupňů během pár minut a vy si říkáte, někdo přepnul roční období? Nepřepnul. A vy taky nepřepínejte z Hit Rádia 90.

Držím vám město na Hitrádiu 90. Je to vlastně vtipný, jak některé písničky dostávají po letech úplně nový rozměr. V 90. tým drželi místo v první brázdě na koncertě. Dneska je to, aniž bych se někoho chtěl dotknout, dvojsedačka v tramvaji. Čerpám teda alespoň z toho, co na sebe Palo Habara nedávno prásknul, a to, že má nárok na důchod a právě MHD zdarma, což vůbec ale nemyslím zlé. Naopak, Pavel má můj obdiv, v 64 bych chtěl vypadat stejně dobře jako on a hlavně mít jeho energii, protože energie má víc než většina z nás v pondělí ráno. A do kategorie aktivní prduh, pracující důchodce, spadá i další dáma. Medánan, Hitrádiu 90.

Hit Radio 90 je good enough. Taková kašna ve vedru láká svažit se, že jo? Ale prosím vás, raději ne. Za prvý, strážníci to vidí a když si smočíte třeba jenom takovou ruku a dáte do toho víc než zápěstí, tak je to přestupek a ten vyjde na 10 000 korun. Takže takový osvěžení může skončit jako nejdražší koupání bez plavek v životě. A upřímně, za 10 000 to už máte takový slušný bazén. Jestli teda nepotřebujete publikum ke koupání. Culture Beat, ty určitě potřebujete.

Ladí vás Hit Radio 90, teď s Cranberries. Tak ten Rocky, ikonický boxer outsider, který ho hrál Sylvester Stallone, se konečně dočkal a má ve Philly v USA svoji sochu. On ten problém byl celý dobu v tom, že sochody, na kterých ten Rocky běhal, vedou k muzeu umění a tam jsou všichni ty Rembrandti a vázy Ming a to se samozřejmě úředníkům moc nelíbilo. Ale tady je vidět na tomhle příkladu, že když jste vytrvalí, běháte asi po všech čertech a úřadech v USA, tak se zadaří. A daří se i teď na Hit Radio 90 For The Coast. Yes.

jsme Freedom, hit Radio 90 s Georgem Michaelem. Když zavřete oči a představíte si ho, tak co se vám vybaví? To třídenní strniště, úzký boky a kožená bunda, jo? Tak ta z klipu Faith se nedávno vydražila v přepočtu za víc než 5 milionů korun a přitom, když ji tehdy prodávali v obchodech, stála asi 300 liber. Takže jestli máte doma nějakou starou koženou bundu, nevyhazujte ji, protože nikdy nevíte, kdy čeká její moment slávy. Scarlett, hit Radio 90, krásný večer.

0: 22. to znamená jedině Zóna lásky na Hit Rádiu 90, takže už za chvilku nastavte ploužáky.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
5: Rodina Auto Jeremiášova má nového člena. Přivítejte s námi světovou jedničku v elektromobilitě. BYD v novém showroomu u Galerie Butovice. Najdete nás přímo u hlavního vchodu do centra. Budoucnost mobility máte na dosah ruky. Vaše Auto Jeremiášova. Nyní i v Butovicích. www.autojeremiasova.cz.
6: Přijďte ve středu 6. května před Galerii Butovice a otestujte modely vozů BYD na vlastní kůži.

0: Posloucháte Zónu lásky na Hit Rádiu 90. Hit Rádiu 90.
1: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Rádiu 90.

moment. I'd like to put you in a trance. Erotica. Romance.

0: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
2: 90. Nejlepší hudební dekáda.

0: Rádio 90. Hrajeme vám 90 nonstop.
1: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou, a včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou, všude barvy jsou, splývají naše těla.

0: opraví.
1: Zedník.
2: Malíř.
1: Topenář.
2: Podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
3: Rekbyty, záruka kvality.
4: Hit Radio 90.

0: Hit Radio 90.
1: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
0: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.